0: jsme Jankáka. A Nitko, přijonu hodinu za vás zaučíme.
1: Halo.
0: Janšek z Natrali. Hej, Wilkot,